0: Całym krajem dnešní soundcheck z Airborne, posledovaný od Van Halen, že si čujeme odnovu útre, točno 16.
1: Soundcheck s Stormy. Rock noviny, koncerty i muzikální odkrytia. Rock. Zero. Rock.